Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

baseline. Rave on Air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum'n'bassová show Rave on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

música.

0: Rádio Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio.

taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Jack Beck a Superstar DJ Féteru Dance Radio chviličku před 13. hodinkou. No a odstartujeme odpolední vysílání. Je tady nedělní party break, kdy nás čeká novinka. Proběhne Jamie Jones, Camden Cox a State of Mind. Proběhne také Madonna I Feel So Free Peggy U Remix. Tenhle kousek nám odstartuje celý dnešní odpolední vysílání. Jsem Terka Ročeňová a přeju parádní poslech na vlně 89 102,9 FM. Je 13 hodin.

0: Faithless, Nathan Bow a Synthesizer v Eteru Dance Radio a přesně ve čtvrt na dvě na 89,9 FM. Taky tady nedělní part break. Já jsem Terka, jak donaladil teď Dance Radio, tak všem přeju krásnou neděli. Doufám, že si užíváte. Užívat budem i, protože pro vás budu mít spoustu další taneční muziky. Samozřejmě dneska vás čeká večer od 18 hodin další vydání pořadu Club Mix, kdo dorazí jako host, s kým si užijete nedělní podvečerní takovou menší after party on air, tak to vám prozradím za chvilku. Taky probíhá první Tomorrowland Weekend, tak mrknem na to, kdo, co bude, co nebude a mnohem víc, taky se to dozvíte. No a teď už muzika. Fatboy Slim, Jamie Jones nebo Abba Fan Beyond, to je další lajna muziky, kterou vám do oušek pošlu už za chvilku.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Tak dneska nám, nebo dneska, teď mi dohrál Calvin Harris jeho kousek Satisfy. Jinak, když už jsme u Calvina Harrise, toho si můžeme užít dneska i na Tomorrowlandu, který můžete sledovat live. Kromě něj tam odehrál své sety taky John Summit, Kevin DeVries, Alesso, spousta dalších, třeba Amelie Lenz na Atmosphere Stage a spousta dalších vašich oblíbených jmen. K tomu taky důležitá informace. Letos první víkend bez ohňostroje. Jde o vlastně nařízení, že loni se tam stalo, samozřejmě víme, co se stalo v rámci pyrotechniky, takže letos i v rámci toho, že jsou velký tepla, tak to omezili a první víkend nebude teda ohňostroj, o druhém víkendu se ještě pořád rozhoduje, no ale aby nám to trošku vynahradili, tak dneska nás čeká aspoň překvapení. Nakonec vlastně dnešního programu na Mindstage nás čeká překvapení, tak uvidíme, kdo co. Klidně dejte vědět, jestli sledujete, čí set se vám nejvíc líbil, jaká stage vás nejvíc zaujala. Já to všechno sleduju na sociálních sítích a ta stage hlavní, je to neskutečný, je to krásný, je to nádherný, kdo tam byl, mu je to pořád ještě nesplněný sen, tak rozhodně závidím a doufám, že příští rok nebo přes příští rok už to taky konečně vyjde. No ale co pro vás mám, už se tady nerozplývala jenom já, taky další muzika proběhnou Ludy, Klingande, Duran Jones anebo Chainsmokers a The Cure. Vidíte, já jsem myšlenkama na Tomorrowlandu, tak radši posílám muziku mezi vás. Na Dance Rádiu.

0: J.D. in the morning, Féteru Dance Rádia, 10 minutek před 14 hodinkou, takhle v neděli. Co vás čeká dneska a Féteru Dance Rádia od 18 hodin, tak to bude další Club Mix, už 6.44. vydání. Opět Milan Kroužil, který si pozval z hosty, ve druhé hodince zamíchá svůj setík DJ JR, no a ve třetí hodince tam se můžete těšit na DJku Nancy. Takže pokud byste si chtěli zakočit víkend v pořádném houseovém stylu, tak rozhodně doporučuji poslouchat dneska Club Mix Milana Kroužila a jeho hosty. Teď už další muzika, Féteru Dance Rádia zazní Miss Monique, Chemical Brothers anebo Meduza a Silence. Za chviličku u nás na Dance Rádiu.
1: Dance Radio.

Taky bude Tiesto a jeho Don't Lose Your Head. Tenhle kousek nám odstartuje další hodinku našeho nedělního party breaku na vlně Dance Rádia s váma Terka. No a přeju všem superovej poslech na vlně 89 102,9 FM. Je 14 hodin.

0: Inhaler, Féteru Dance Rádia, 2 minutky před 3:15. Teď se podíváme do Ameriky, kde američtí policisté zveřejnili video z akce. Ono šlo, že oni vlastně vyjížděli k nahlášenému násilnému vniknutí do prodejny, ale o několik minut později jim zavolal týpek, že mu ukradli auto před tou prodejnou. Ve finále se zjistilo, že ten týpek, co volal, že mu ukradli auto, byl zloděj, který se vkradl právě do té prodejny. Policie tam přijela, když to všechno zjistili, tak dokonce se smíchem jeden pobavený policista řekl, kámo, to je ale karma, co? Takže no, vrátilo se mu to jako bumerang. Víme, že krásce nemá, samozřejmě víme, že v Americe mají spoustu takovejhlech zajímavých věcí a je to jak z nějakého amerického filmu. Teď už ale další muzika, Rex Records, Clean Bandit a M People, to je další muzika, kterou vám do uší pošle Dance Radio.
1: Dance Radio.

Robin Schulz a Better Times v éteru Dance Rádia v 14:30 na Dance Rádiu. Pokud se vydáte někam na výlet, třeba vlakem, tak může to mít nečekaný, tak trošku průběh. Jeden německý dálkový vlak musel třeba o víkendu neplánovaně zastavit, a to kvůli problému. Na palubě jim totiž došel kompletně toaletní papír. Situaci zachránil pohotový vedoucí, který vyběhl na nouzový nákup do nejbližšího supermarketu, takže všechno zachránil, zasloužil si velký potlesk, což nedvíme se, že jo, když dojde během cesty toaletní papír. Není to zrovna příjemná záležitost. Tak já doufám, že vás při vašem cestování nic nezarazí, všechno bude v pohodě. A k tomu, že posloucháte naši muziku, já pro vás budu mít Oliver Heldense, taky proběhnou Love Station, anebo třeba Boston Bun a Love Spread. Za moment na Dance Rádiu.

0: Boston Panfet Rudens Rádia s kouskem Spread Love. 13 minutek před 15 hodinkou. Rovnou se podíváme, kdo dneska slaví svátek, tak je to Čeněk. Je to jméno slovanského původu, v České republice ho má 1547 mužů. Jejichž průměrný věk je 44 let, taková zajímavost, jinak dneska třetí neděle v červenci je den zmrzliny, takže pokud si nějakou dáváte, dejte vědět, jakou máte nejradši a hlavně ať chutná. Podíváme se taky na zvířátka, tak z pejsku slaví svátek Jesse a z kočiček je to Michelangelo anebo Michel. Tak samozřejmě gratulujem, ať už slavíte taky navíc třeba narozeniny, výročí, cokoliv. A k tomu další muzika. Proběhnou Netsky společně s Bibi Rexou, taky Paul Oakenfold, anebo Fedele Grant a jeho Monster. Za chvilku na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Laruxa Bulletproof Eteru Dance Rádia, chviličku před 15. hodinkou, co nás čeká po 15. tak bude to novinka od našeho Chrise Sadlera. Language Without Words, Elise Song, za moment. A bude taky Norma Jean Martin, Encore. Parádní poslech všem na vlně 89.9 FM přeje Terka Ročeňová. Posledních 60 minut dnešního Party Breaku před náma.

0: Justin Hinder for you, Féteru Dance Rádia na 89.120.9 FM ve čtvrt na čtyři. Za chvilku nás čeká novinka Féteru Dance Rádia, náš Chris Sadler, jeho Language Without Words. Když už jsme u Chrise, Chris nám příští týden vydává album, jmenuje se Spectrum, vyjde 11.8. To album přinese 12 skladeb a je to hodně intimní, je to taková hluboká sonda do Chrisovy duše, odráží jeho pocity, životní zážitky a taky situace, který v něm zanechali trvalý dojem. Vyšel už právě tenhle kousek, který si dáme za chviličku. No a tento týden, 14.7., vyšel i druhý single, který se jmenuje Happy Face. Oba ty tracky mají hluboký příběh. Pokud chcete vidět ke každému ten příběh, tak rozhodně mrkněte na Chrisovy sociální sítě, ať už je to Facebook nebo Instagram. Je to hodně hluboký. Já jsem měla husí kůži, když jsem to četla. A když si k tomu poslechnete ten track, tak... Je to neskutečný. Takže doporučuji. Takže za chviličku náš nový Chris Sadler, taky proběhnou Major League anebo Rock Soup, Monument a vychutnejte si to na 89.120.9 FM.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rydera i Ivisa, Féteru Dance Radio na 89,102,9 FM. Dokážete si ještě představit den, kdy jste maturovali? Někdo to má před pár lety, někdo to má nedávno, někdo jako já třeba před 21 lety. Každopádně doteďka vím, že jsem byla neskutečně nervózní. No a v takový Saudské Arábii chtějí tady tomu předejít, nebo spíš chtějí, aby studenti byli co nejméně nervózní. A také ve zkouškové místnosti, kromě vody a čaje, k občerstvení čeká taky čokoláda a zmrzlina. Jo, tak to bych brala. Tak ať už se na něco učíte, neučíte, teď má někdo prázdniny, někdo má zkoušky třeba v září. Každopádně doufám, že si to užíváte při naší muzice, ne to učení, ale tu muziku k tomu, protože hudba samozřejmě pomáhá u všeho. Takže za chvilku vám ji nadávkuju v pořádných dávkách, proběhnou Sick Dope, Lukas and Steve nebo Moderát a teď už taky pozvánka na vysílání Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Petr Rudenc, Rádia Martinek je na Back in Time. 11 minutek před 16. hodinkou. Za chviličku nás čeká ještě Mousy, Eddie Amador a možná se vejde i Deadmau5. Já se s váma loučím. Dneska od 18 hodin čekejte Milana Kroužila jeho Club Mix, jinak já si dám 2 týdny dovolenou, takže se na vás budu těšit 8. srpna. Mějte si krásně, úžasně, skvěle, pokud vás čeká stejně jako mě dovolená, pořádně si užijte. No a 8. srpna se těším. Páčko!

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Give me that bounce.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Hit Radio.
1: Ano, přátelé, je to tady. Máme něco po 18. hodině 4 minutky. Začal tedy Club Mix 644. vydání na Dance Radio. Svátek má Čeněk, všem blahopřejeme. S datem 19. července. Jak to bude vypadat, tak sice to pozvolně dneska rozjedu, ale bude to hlavně o technu. V další hodině přijde legenda technoscény, to je DJ JR, který se už nahrál hodně, samozřejmě před těmi přibližně 25 lety, ale stále tenhle ten DJ je činný a aktuální a vypadá stále stejně. Třeba s Pavlem Cradlem nebo s Agentem patří mezi, řekněme, takovou tu pevnou hráz technoscény. No a mladá nadějná krev a ještě krásná žena k tomu, DJka Nancy, ta by měla navázat mezi 20. a 21. hodinou. Ještě jednou shrnu hosty, mezi tedy 19.20, DJ JR a mezi 20. a 21. hodinou DJka Nancy. Za několik hodin začne finále mistrovství světa ve fotbale, ale vy si můžete plnými doušky užít Club Mix a dokonce i při sledování fotbalu. Potom bude Mambo Ibiza, takže nic vám nebrání se dneska užít jak sport, tak muziku. A my jdeme do toho. První v přehrávači je novinka od Miguela Mixe. Tohle ten macher pochází se z severní Kalifornie, After the Rain, a už začal v 90. letech. Třeba jeho kompilace byly známé tím procítěným fantastickým deep housem, nic to nestratilo na svém kouzlu. Takže After the Rain je první novinka. Já vám třeba doporučuji něco z historie, dejme tomu si někde najít kompilaci Nightlife. Jdeme do toho.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Tak tohleto je projekt DPV a Lovers. Nic nového pod sluncem. V roce 1987 vydal Alexander O'Neill kultovní desku s názvem Fake. Producenti jako pro SOS band Jimmy Jam, Terry Lewis na značce Tabu. A ještě s ním kooperovala také hodně zpěvačka Sherelle, ale to je zase jiný příběh. Takže snímek Lovers. Posloucháte Club Mix.

Fimiany kombinuje původní New Yorkský house z 90. a italský diskotékový hity historie, takže další neapolitánec po Joe Pacciolovi se takhle hezky činí. Jinak kooperuje s takovými veličinami, jako třeba Masters at Work, či Horse Meat Disco, a nebo Saint Toxy. Takže novinka v afrostylu a malinko i toho hauzíku tam je. Posloucháte Klapry.

Jay Vegas, Say What. Tohle producenta hned poznáte podle jeho rukopisu, vy, kteří trošku sledujete klubovou nezávislou scénu, nebo disco funky, nebo housík, tak Jay Vegas má takový znatelný rukopis. Také začal v 90. a jinak je také bývalým členem Mr. Peach Olympic Records. Je tam také spolupráce s Ministry of Sound anebo Cleveland City.

Marko Melisen, Coming Back. Je to rodák z 80. Na konci 90. se začal věnovat tanci a klubové nezávislé scéně. A ovlivněn French Housem a také vydává na značce Work, která je třeba zásadní pro Olafa Basovského. A v té době jsme hodně tyhle ty labely sbírali. Já mám spoustu doma ještě vinilů s tímhletím, s touto značkou, legendární značkou, tedy labelem Work.

Dá vytlasal a ještě Sage, Bring Down the House. Jedna z novin, Mr. Sage, tedy od skromných začátků až po festival Tomorrowland. Je to tedy belgický rodák. A Belgie také už dala světu hodně zásadních klubových jmen, ať už v jakémkoliv stylu, od houseu až po techno. Je to, dá se říct, i také hudební velmoc. Vyrůstal tenhle ten machr v Hasseltu, což je takové belgické hudební centrum známých tedy budoucích producentů. A postupně se tedy vypracoval, dokonce si koupil gramce, ještě než začal hrát. A tím pádem jednoznačně se tedy rýsuje do obrovského fanouška. Už to také můžete slyšet Bring Down the House elektronické scény.

se Hate with Love, neboli Potkat nenávist s láskou. To je docela vtipný název. Tohle je DJ Pierre, legendární samozřejmě producent. Navnazujeme na pole další legendě, už je tady ve studiu a já se na to strašně moc těším. DJ a producent JR.

Lexa Hill a Frederico Scavo. A tohleto je track s názvem House Rules, jedna z novin. Mezi stupem tady máme už legraci a takovou dobrou energii s DJem JRem. Já se těším na rozhovor, který proběhne hned po 19. hodině a můžete se těšit na parádní tedy jízdu mezi 19. a 20. v Club Mixu.

Aluem a Loaders, To Dance, příznačný název. Takže DJ JR za několik minut začne mixovat mezi 19. a 20.

0: Tak přátelé, je to tady, jak jsem sliboval, DJ JR naproti mě, jsem rád, že se Petr dostavil, je to už pár let, co jsme se neviděli, Petře, já ti přeju hezký večer.
1: Hezký večer i tobě i posluchačům, čau, neviděli jsme se dlouho, já myslím, že...
0: A teď to musíme napravit samozřejmě.
1: 25 let jsem nebyl u tebe, byl jsem u Krise, pořádnu, ale u tebe ne.
0: Tak teď to budeme napravovat, aby si sem chodil častěji, protože samozřejmě patříš mezi legendy, to je samozřejmě jasný fakt, že jsi byl mezi průkopníky té dobré, poctivé technoscény. Jak bys si definoval za ty tedy poslední 2-3 dekády ty změny v tom techno směru?
1: Děkuju. No tak hele, to je jako v módě. Všechno se to mění v nějakých periodách. Teď třeba v hodně frčí rychlý techno, hard techno, je to 160-170 BPM, fakt se to jako potí, škvaří, mladá generace to má ráda, ale když jsem hrál 98-9, tak ta hudba existovala, byla součástí té techno scény, té techno komunity, ale byla taková upozaděná vlastně, a to naše klasický techno, jestli to tak můžu nazvat, jako to, kdy DJ vlastně obsluhoval ten mixážní pult a mixoval ty 2-3 skladby dohromady a vytvářel nějaký prout energie pomocí těch surovejch a syrovejch zvuků, beatů, tak to bylo tehdy in. To je teďka trošku upozaděný a je tady to hard techno, takový ty tvrdý, rychlý styly. Mění se to.
0: Definoval jsi to? Přesně. Ty jsi z hudební rodiny, ale než zmíníme tvýho syna, Viktora Telagia, jablko nepadlo daleko od stromu, tak ty jsi začínal přímo technem, nebo se to vyvinulo housem?
1: Ne, já jsem v roce 1994, v 93. jsem pracoval na diskotéce, u nás kousek od Pardubic, vlastně rodiče jí měli, já jsem tam byl jako pracovník šatny, pak jsem vlastně pomáhal DJovi, který šel, když se hráli ploužáky, si užíval s babama, já jsem to za něj vždycky přebral. A v 94., když jsem byl v 8. třídě na základce, tak jsem ukecal rodiče, ty si vzali tehdy vlastně leasing, nebo aparaturu na leasing, a já v té 8. třídě na té diskotéce hrál, to je rok 1994.
0: A hrál si co v té době?
1: Diskotéku, tak
0: já
1: jako,
0: ale nebyl
1: to Michal David a podobné věci, já jsem se snažil, měl jsem to tak strašně rád, jsem hrál KLF, United jo, Six, znáš to?
0: Jo, ano, samozřejmě, Dust Boat, Last Train to Ten Trends.
1: Jo, Marky Mark a takový ty věci, co jeli, ale nebyly to žádný jako vesnický odrhovačky, bylo to dobrý, za mě.
0: Řekl jsi to výstižně, protože tyhle ty věci byly reprezentativní a byly na tu svoji dobu, měly velkou kvalitu.
1: Jo, dá se říct.
0: A pak se začal sbírat vinily.
1: Hele, já jsem tehdy viděl v 97. Karla Coxe na Vivě, byl to první Mayday party, Karl Cox tam mixoval, no a mě to tak jako ovlivnilo, přeplo, že víkend nebo po víkendu jsem odjel do Pardubic, hudební prodejně v Bontonlandu jsem si koupil CDčko Paul Fandika, Seven Ways album, a už vlastně ten následující víkend jsem ho na diskotéce hrál a nezapomenu na to, jak na to lidi koukali, a diskotéka, kam chodilo 700 lidí 4 roky, každý pátek zkrachovala do 3 měsíců, protože jsem hrál elektronickou hudbu a nikoho to nezajímalo, takovou tu poctivou elektronickou hudbu. Mě to úplně pohltilo, no a to byl vlastně jako to, co se zdálo špatný, ten okamžik se ukázalo vlastně, nebo otevřelo dveře vlastně do toho jiného světa, a v 99. jsem už udělal první festňák.
0: No to rozhodně, ty jsi byl součástí všech festivalů, ať už na Creamfields si nechyběl, tuším, Samrovláv. Všechny tyhle ty zásadní festivaly, které byly, tak ty si nemohlo chybět, nebo techno akce, které v té době frčely, tak ty si prostě byl součástí skoro všech.
1: Jo, je to tak. No.
0: Můžeš na to být hrdý teďka.
1: Já nevím, ale jako zrovna v období, ve kterém se nacházím v tomhletom, tento rok, které vlastně mě někam jako zavedlo v rámci zdraví, v rámci mého uklidnění, jsem hodně přemýšlivý, takže tohle jsou všechno takový jako informace, které nesou určitý cit a vracení zpátky do minulosti, kdy rád vzpomínám, ale nevím, jestli to něco znamená.
0: A teď mi řekni, Petře, jak vypadá dnešní frekvence tvého DJského hraní?
1: Já jsem už před covidem byl strašně vyčerpaný. To musím přiznat, že naposledy jsme dělali Ninu Kravic v roce 2018 nebo 2019, to byla Amelia Lenz. Před covidem jsme jeli warm-up tour se Svojšicemi a měl jsem vždycky tři měsíce předtím pátek, sobota hraní, a já nevím, už zhruba v půlce té tour to bylo tak, že jsem spal na čerpačce, když jsem, nevím, v pátek jsme hráli v Brně a v sobotu jsem jel do Roxy, si pamatuju, a už v 11 jsem spal na dálnici na pumpě a tam jsem si řekl, že už nechci, že už to mám dost. Takže jsem omezil, covid to vlastně podpořil tím, že byl ten klid. Ale teď, po těch dvou letech, začínám cítit, že se mě to vrací a chci kousek po kousku. To je přesně ta doba toho přemýšlení.
0: Načerpal si nových sil. Co můžeme od tebe čekat dneska v mixu?
1: No, já jsem nad tím přemýšlel. Já třeba strašně miluju Deep House. To málo kdo ví. Já 30 let sbírám House, Deep House, Experiment, Chill Out, Down Tempo a tomu podobné věci, tak jsem řekl, že bych takovýhle set tady vystavil, ale nebyl by to JR, kdyby nezahrál techno. Neumím si představit, že budu dneska v 7 večer na rádiu hrát nějaký prasárny, ale tady už slyšíte mýho kámoše z Argentiny, Adrian Auer.
0: To jsme udělali radost.
1: Ale teď to je přesně ono, ty máš na sobě argentinský dres, dneska je to finále, hrajou Argentinci, tak já minimálně první půl hodinu budu hrát hodně věcí od mýho kámoše Adriana Aura, kterýho jsem pozval do České republiky vlastně v roce 2013. Poprvé já a uvedl jsem ho sem do té Evropy.
0: Lepší úvod jsem si nedovedl představit. Ke tvému synovi Viktoru Telagiovi se dostaneme tedy záhy. Máš ještě čas, je tam kolik?
1: Ale ještě minutka.
0: Ježiš, tak tě necháme tě mixovat.
1: Já už nevím, jestli to smixu, jo, ale to
0: zkusme. O Viktorovi si popovídáme.

Takže skvělý showman DJ JR jede jako jazz. Teďka můžete tedy slyšet Adriana Aura a Konga, DJ JR in the mix.

0: DJ JR jede jako ďas, je to tady show na rádiu, tak ve storíčku to můžete když tak se na to podívat. Kdyby si tady řekl, mistře, tady k tomuhle tomu producentovi argentinskému pár slov?
1: No, Adrián, tak byl kluk z Argentiny, kterýho jsem našel někdy v roce 2011 a rok, dva jsem se ho snažil pozvat do České republiky, bylo to těžký, neuměl nic anglicky, ta komunikace prostě trošku vázla, on byl stydlivý, úplně se mu sem jako moc nechtělo. V roce 2013 jsem ho sem dostal, dovesl ho do České republiky, poprvé na festival Svojšice a strašně jsme se skamarádili a on je takový jako hypnotický, vlastně pochází z rodiny, jeho táta je medicine man, jako dá se říct tými moderními slovy šaman, vlastně na kraji Buenos Aires mají domeček a každý den tam prostě jsem to viděl živě, viděl jsem prostě videa, viděl jsem z toho fotky, chodí nebo čeká 200 lidí, který vlastně jeho táta léčí za pomocí prostě nějakých jako energií a tak dále. Lidi tomu věří, funguje to a teda. Dobrý, to je jako osobní příběh. No a Adriana si vlastně během toho, během té promotion, kterou my jsme vedli k festivalu Svojšice v roce 2013, všiml tým Marka Knighta a jeho Tool Room Label. Vzali si ho pod sebe a vlastně ho pozvali. Adrián se přestěhoval do Evropy, žil v Berlíně, v Londýně a stal se pravou rukou Marka Knighta, jeho Tool Rooms labelu, dělal mu vlastně jako veškerou tu produkci, mastering a všechno, vzniklo z toho spoustu krásných věcí, ale myslím, že v roce 2019 to byl přesně ten okamžik, kdy Adrián řekl dost, po 10-11 letech, kdy prostě objel ten svět, se vrátil zpátky do Argentiny, věnuje se jenom produkci, už nejezdí hrát a zůstal doma se ženou a s rodičema. Že vlastně na jednu stranu chtěl zažít ten svět, tu velkou lepost, ty gigy a to všechno, na druhou stranu se cítil osamělej a byl sám. Takže tak.

Move the Dope, Adrian Auer and DJ Jar in the mix.

All Falls Down. Takže opět tedy Adrian Hour, jak řekl správně, JR, pravá ruka Marka Knighta, který nás zdraví z Buenos Aires, poslouchá nás, což tady zařídil Petr DJ JR. Takže za to moc děkujeme, že jsme tady slyšet hezky v Argentíně. Máme 19 hodin 33 minut, posloucháte Klub Mix.

ale byl ten argentinský producent, který má propracované techno, no, takové té, až řekl bych, duchovní polohy, Adrian Hour a Other Side, za mixem DJ JR.

že stále Adrián Návr, přesně jak tady řekl DJ JR, Petr Mezistupen hraje Argentina, takže tady je to takové greatest hits tohohle producenta, ale pasuje to všechno do sebe, každý track je trošku o něčem jiném a dohromady to vytváří tenhle ten příběh. Real Sortis, to je také projekt, neboli tedy Overpass a stále Adrián Návr, DJ JR in the mix, ještě koukám na hodiny přes 16 minut.

Adrián Lávora, Rituál. Každý track je malinko o něčem jiném, každý track má energii, každý track jiný příběh, ale stále stejný skvělý JR za mixem. Ještě přes 10 minut Club Mixu.

Adrian Hour a Killing You. Nás hezky zabíjí v tom pozitivním slova smyslu. A tahle ta technojízda, technonářez od DJ Jara. Posloucháte Kladnik.

0: DJ Jar dokončil tohleto techno jízdu, no a je to další stupenka v nejbližších měsících, aby tady Petr přišel, bude na vás DJ Nancy. Jak se ti hrálo, Petře, dneska?
1: Ale skvělý to bylo, děkuju, bavil jsem se, zapotil jsem se.
0: No, já myslím, že si to užili všichni tady, jak ve studiu, tak i na druhé straně, tak i posluchači. Díky ti za tvůj předvedený výkon, za tenhle ten rozbor, za tuhle energii, za prostě za všechno. A držíme palce, kde tě můžeme vidět teďka v nejbližší době?
1: Já si vyzvednu, prosím tě, honorář.
0: Honorář, máš to tady připravený na recepci, pořádně tučný.
1: Děkuji. Kde mě můžete vidět? 8.8. hraju ve Vrchlabí, já hraju málo. Záměrně hraju málo, jak jsem říkal, teď přichází to období, kdy nad tím začínám přemýšlet, že bych se vrátil, takže uvidíme, co představí život, a já tam do toho podkresu takhle to stopnu a pustíme tam ještě nakonec takovýhle indoše, aby jsme tam měli tohleto. Děkuju.
0: No krása, prosím, pozdravuj teda Adriana Aura, který už nás poslouchá v Argentíně.
1: Ano, ano. Tak bylo to takový speciální a vlastně cílený. I když jsem to neplánoval, docvaklo mě to tady, že bychom to takhle mohli udělat s ohledem na to mistrovství, takže jsme hráli hodinu tracky Adriana Aura. Adrian poslouchal, já jsem mu poslal pozdravy, mám tady ještě nějaký video, to si pak můžeme pustit společně přímo od něj. No a Adri, I know you. No, I know that you are there, so I send you a lot of hugs and, you know, I wish you good luck today because of football.
0: Me gusta mucho Argentina, muchas gracias, yo estudio español poquito, pero me chico vive en Barcelona, yo estuviste cada año en Valencia, en yo quiero más practicano hablo español, en yo quiero Argentina campeone del mundo.
1: Určit, ta holka za těch 12 let, to je ono.
0: No, naučila mě něco z té španělštiny, nějaký takový
1: perfektní
0: základy.
1: Perfektní.
0: A teďka také pozdravuji do Barcelony. A teď jsem se tě chtěl zeptat, prosím, Pavlínku, pozdravuji, ale chtěl jsem se tě zeptat k tvému synovi, Viktor Telaggio, ten je poměrně známý producent, takže je to tvoje škola?
1: Ale jako moje škola, nevím, no tak on je prostě v... Je v té komerčnosti, kterou jako dělá, kterou si vybral, tak je v ní takový jako hodně dynamický a temný. Je potřeba říct, že úplný začátky jeho produkce ho učil Toky. Ve své době u mě Toky z měsíce bydlel třeba 14 dnů, jsme byli fakt jako hodně velcí kámoši, bylo hodně gigů. Toky u mě strvával a před těmi 12 lety, když Peťa začínal, syn Viktor, se začínal

0: vlastně učit tvořit tu hudbu, tak Toki byl u těch začátků a Adrian Auer vlastně taky. Zhruba asi měsíc vlastně bydlel u nás.
1: Je to rodina?
0: No, takže mu dali mu takový ten temnej feeling, hutnej spodek cinkavou hajtku, která vytváří ten groove na parketě, že to prostě šlape a nutí tě to se vlnit.
1: No a když už jsme u toho, tak někdy jste spolu hráli s Viktorem?
0: Ne, ještě ne.
1: Že by, já myslím, že tohle
0: to by bylo zajímavé.
1: Tohle by byla naprostá bomba.
0: Nevím, jestli by to asi, tak no. Jako cítil synek, že zrovna to, a slyšíš tohleto hypnotický potín?
1: Ano, ano.
0: Tohle to je 15 let starý track Adriana Aura a je to, to je jako absolutní mystická věc. Já to strašně rád hraju.
1: Takže porazíme se do téhleté mystické atmosféry. Já ti, Petře, ještě jednou děkuju za návštěvu.
0: Já děkuji taky, mějte se krásně, po mně jde Nancy, ať si to užije a dobře si zahraje a mám vás všechny rád. Mějte se hezky, lidi, čau.
1: Krása.

Frank Biazzi a My House. Jak jsem sliboval, dneska je to o technu. Petr má odpracováno, zdravíme ho. Doufám, že bude mít šťastnou cestu, aby stihl finále. A teď je tady krásná DJka Nancy.

Takže tohle je věc Aki Sakura. S DJkou Nancy samozřejmě uděláme rozhovor. Vzhledem k tomu, že jsme s Petrem dělali rozhovor ček úplně na konci, tak aby tedy jste měli čas i pokochat se muzikou, tak těsně před koncem jsme se teďka dohodli s DJkou Nancy, že uděláme rozhovůrek, aby jsme vás pozvali, navnadili a tak dále. Užívejte si Club Mix 644. vydání na Dance Radio.

Sisters and my brothers, we were

Think Lost in Time a přemýšlím, jestli ten sample, který je tam v pozadí, je z filmu Excalibur. Je to takový zvláštní, pokusím se přijít na to, co to je, ale jedno ve městě je tady DJka Nancy, která to rozjíždí v tomhletom stylu. Ještě 35 minut.

0: Human Discorder a Christian Varela, to je obrovská legenda a veličina tahleté technoscény. Nižika Nancy, která hrála v Brně, také nám k tomu něco řekne, ale to bude až tedy, jak jsem sliboval, na konci hodiny, aby se tady do toho dostala, do toho rozhovoru. A teďka si užívá hraní, takže vy také můžete při 644. vydání pořadu Club Mix na Dance Radio. Nižika Nancy.
1: Yes, easier, life makes.

Bjorn, Borvalen a Cold Breaker. Tak tady máme trošku severské stopy. DJka Nancy, ještě 26 minut Club Mixu.

0: Lacey s Vinou, takže místo, které známe, známe i DJku Nancy, tak já tě zdravím takhle malinko se spožděním. Uděláme to trošku dříve, ten rozhovor teda. Stíháš to?
1: Já jsem úplně v pohodě, krásný dobrý večer.
0: Hezký dobrý večer, tak řekni, co je novýho, co jsme se neviděli od té doby.
1: Pane jo, je spousta nových věcí, je možná spolupráce v zahraničí, hraní v cizině, včerejší hraní v Brně, toho spousta.
0: Pověř nejdříve k tomu Brnu, pak se dostaneme do zahraničí.
1: Ano, včerejší Brno Anthropos party venku, bylo to moc fajn, vlastně Anthropos dělá pravidelně celé léto, další akce 25.7., takže tyhle ty venkovní akce jsou báječní.
0: Když už to zahraničí jsi zmiňovala, hráváš častěji teďka v České republice nebo venku v zahraničí?
1: Letos je to půl na půl, loni jsem víceméně hrála víc v Čechách, ale cizina tam byla taky a letošek je to takový hezky rozprostřený.
0: Která cizina je tam nejčastější?
1: Německo.
0: Německo. Berlín?
1: Berlín, Hále, kousek od Regensburgu, do Německa se snažím
0: Regensburg
1: do Berlína.
0: Regensburg je krásný.
1: Je krásný, no, a do Berlína se snažím dostat teďkon, uvidíme, co vymyslíme. Máme tam nějakou možnou spolupráci, takže já jsem ready.
0: Držíme pěsti a teď tvoje produkce, která byla poměrně četná, tak nám k tomu něco řekni, jak se to prodává.
1: Produkce se prodává ve světě velice hezky, jsem překvapená, Spotify docela frčí. Já nemám teda na Spotify poměrně tolik fanoušků, protože jsem Spotify platformu objevila až později, ale teďkon se snažíme dělat nějaké novinky, ráda bych zkusila i acidové věci, takový ten moderní acid, chtěla bych to zkusit, něco rozpracovaný, tak uvidíme.
0: Držíme ve všem palce, takže tobě to dohrává, bys to stihla, viď?
1: Přesně tak, mám tam ještě minutku, můžeme vlastně ještě v rychlosti zmínit nový projekt NO2, který máme společně s Orkusem. Řekla bych, že v České republice není žena versus muž, co se týče techna, takže máme v plánu rozhodně produkci, máme v plánu vyrazit ven, odsáď. Uvidíme, co nám vyjde.
0: Držíme ve všem palce. DJ Nancy in the mix.
1: Děkuju.

Setalok Mass a Inferno, takže prožíváme tady pekelnou jízdu s DJkou Nancy. Cloud Mixu.

stood at the edge of silence.

0: Tady se musíme trošku pochlubit. Charlo Devite, nejznámější techno DJka světa, řekla tady Nancy. A že s ní hrála?
1: Ano, přesně tak. Hrála jsem s ní asi 2 roky zpátky v pražském klubu Sasazu a ona vlastně byla teďka poprvé v Čechách na Beats for Love, vlastně na prvním openeru u nás. A včera dokonce hrála v Berlíně a já jsem přemýšlela, že poprvé v životě zruším svoje hraní a pojedu se na ní podívat do Berlína. Neudělala jsem tak, ale těch příležitostí ještě bude. A jsem

0: Jake Nancy má ještě přibližně 8 minut a mezi tím jí vyspovídám, kde ji můžeme vidět, protože to je návnada tady, zvláště pro pánský publikum.
1: Je to tak. No, tak kde mě můžete vidět? V Čechách teďko úplně ne, mám tam hraní v Lucembursku, co se týče v srpnu.
0: To je krásný Lucembursko.
1: No, dlouho.
0: Bohatá země.
1: Přesně tak, už se na to těším. Dlouho jsem nikam takhle neletěla, takže na hraní, co se týče hraní, takže se těším určitě. Pak tam máme 5.9. Závodiště Chuchle, čeká nás veliká party, zahraniční DJové, brzy vyjde veškerý line-up, takže určitě je na co se těšit. A vlastně, co musím zmínit, tím, že tady byl Peťa DJ JR, 25. Christmas party Pardubice, kde budou Filterheads, který byli teďkon minulý víkend na pražský lodi.
0: Legenda.
1: Legenda, takže určitě se vidíme.
0: Žeka Nancy.

0: Tak přátelé, tak je tady úplné finále. DJce Nancy, děkujeme i Petrovi Gerardovi. Já jsem si to užil, než tady začne finále mistrovství světa, kde držím palce Argentíně. Ale i kdyby to nevyšlo, tak doufám, že Lionel Messi zanechá co nejlepší dojem, protože to je druhé finále, je to skvělé a já si to jdu užít. Ale užíval jsem si Club Mix, doufám, že vy také na druhé straně. Jak se to bavilo?
1: Bylo to báječné, dneska tady byla krásná energie. Já jsem byla hrozně ráda, že jsme se viděli takhle v takovém seskupení, protože prostě Péťa a Gerard má vždycky super energii, pozitivní a myslím si, že to dneska prostě sedlo.
0: No já si vás zase pozvu za pár měsíců, to si piš. Díky, držíme palce ve všem, co děláš, ať už tedy v České republice nebo v zahraničí, ať se všechno prodává a přeju krásný večer.
1: Moc krát děkuju za pozvání, mějte se hezky, ahoj.
0: Já vás pozvu za dva týdny na 645. vydání pořadu Club Mix. V první hodince by měl být samozřejmě kromě tedy novinek, které pustím, ale jako host Jose Martinez a měla by přijít i DJka Luka 2. srpna. Teď vás čeká Mambo Ibiza, takže mějte neustále puštěné Dance Radio. Díky za přízeň, mějte se krásně a přeju vám nádherný večer, dobrou noc.